cesta. Je to tvoje holka, pošli mi sem, vezmu jí do parády, ona ví moc dobře, jak to je. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Procházím se ulicu mýho města. Je to tvoje holka, pošli mi sem, vezmu jí do parády, ona ví moc dobře, jak to je. Nostalgie, nostalgie.